0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Páček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
1: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
2: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: No, takové kotlíkové ráno, anebo snídaně přímo do Ešusu. Shania Twain, anebo trocha toho amerického country, takhle po ránu, myslím, neuškodí ani chvilku před 7 hodinou. Tak tady Shania Twain za námi, Hit Radio 90 s váma, i dneska v úterý 11. srpna. Aktuální doprava je tady právě teď, abyste věděli, kudy jet, případně čemu se vyhnout. Doprava.
1: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dejte si pozor na dálnici D1 na 61. kilometru směrem od Prahy na Brno. Tady stojí odstavená motorka, projíždějte tu opatrně. Na dálnici D10 na 35.5 kilometru ve směru na Turnov před Pískovou Lhotou jeďte opatrně a pomalu. Na silnici leží totiž sražená zvěř. Na D1 na 81. kilometru u Koberovic ve směru na Prahu pozor na nepojízdné osobní auto. A na D1 na 173.5 kilometrů směrem od Prahy na Brno havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaná krajnice, zatím se projíždí bez zdržení. To je z dopravy vše, přeji vám šťastnou cestu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
3: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
4: Největší festival.

0: cesta zůstane déle než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Počasí.
3: No, dneska typický letní den, vymetená obloha, bude azuro a bude i trochu foukat, jenom abyste se připravili. Teploty potom v rozmezí 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy dokonce i tropických 30. Jo a pokud se náhodou toužíte trošku schladit, tak na horách tam má být docela příjemných 20 stupňů.
4: Hrajeme vám 90 non-stop.
3: Mariah Carey už plánuje vánoční koncerty po Evropě a mám dokonce pocit, že už jí takhle v létě rolničky možná zvonějí v uších, jak nevím, jak stará kadrnošková, když jde na drby. Tak my se prosím pěkně ještě uklidníme, ačkoliv tedy pozor, za 4 měsíce už bude zvonit v uších pravděpodobně i nám, podotýkám. Zatím tedy 11. srpna, přesně 7. hodina právě teď, Mariah Carey na startu a Michal Klein bude vstávat dneska s vámi. Zdravím.
4: Michal Klein.
5: Hit Radio 90.

0: přípravička na zítřek. Pokud jste taky horny na ty perzeidy a částečné zatmění slunce, mají být pozor, ideální pozorovací podmínky. Tak zítra večer a potom hlavně celou noc budete moci pozorovat i padající hvězdy a něco si přát. Já už jsem si napsal celkem podrobný seznam, tak doufám, že to bude stát za to. Stejně jako teď stál za to tenhle moustý a ta jeho diskotéka. Jo, a budou stát za to rozhodně Bon Jovi anebo Fugees. To je další muzika u nás na Hit Radio 90. Teď 7 hodin a 10 minut. Tak dobré ráno.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: radosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte!
3: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
5: Máme.
4: Ale radši to vem znova.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
7: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
6: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
8: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
9: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
10: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

UGs už asi nikdy pohromadě neuvidíme. Ono to tedy sice platí i v roce 26, ale pozor, zpěvačka Lauryn Hill dala minulý týden rozhovor BBC. No a v něm se tak trošku prokecla, že plánují s Wyclefem, s UGs a s dalšími lidmi vydat novou hudbu. Wow! Po 30 letech, to je doba. Nebude u toho sice Press Michel, to je pravda, ten sedí teď aktuálně v base za mezinárodní spiknutí, ale vypadá to tedy už celkem nadějně, že ten zbytek kapely asi už možná definitivně zakopal ty válečné sekiry. A něčeho se možná brzy dočkáme. Uvidíme, necháme se překvapit. Bryan Adams, toho se dočkáme letos na konci roku už podruhé taky u nás. No a teď se zastaví i tady na 90. Tak hezké ráno vám všem.

0: ranní modlitbička. Jinak v 90. velmi populární kombinace jemných tanečních beatů a gregoriánských chorálů. Tohle byla Enigma právě teď a tady na Hit Radio 90. To byl jinak úplný začátek 90. let. No a v hitparádě Eurochart Hot 100, kterou pro vás vysíláme pravidelně každý týden, tak se zítra podíváme na opačný konec, skoro na opačný konec 90. dekády a mrkneme, jaké byly největší hity v polovině srpna 1998. Jenom možná lehonce nalákám a naťuknu třeba filmový hit z Godzilly nebo Rickyho Martin a nebo taky, pozor, znovu vzkříšené Beastie Boys. Skutečně o prázdninách před těmi 28 lety se pařilo nejvíc na jejich Intergalactic. Tak si nás pustíte zítra večer od 6 právě tady na Hit Radio 90. Povím a zahraju víc.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. Anagory, bardos.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysli bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
1: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tenhle song prostě musíte poznat, i kdyby vás snad násilím probudili někdy v 3:30 ráno. Prostě musíte říct Shiny Happy People. Hotovo, vystaráno, tečka. I když pravda, v ten okamžik asi člověk moc happy nebude, to je pravda. Těsně před 8:00 doufám, že už happy jste, třeba s těmi nejlepšími devadesátkami v českém éteru. No a teď doufám, že to je tak trošku happy i na českých silnicích a dálnicích. Doprava.
1: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na pražském okruhu na 17. kilometru ve směru od letiště za sjezdem na Ořech. V místě dopravního omezení počítejte s tvorbou pomalu jedoucích kolon a s omezením i v opačném směru. Na příjezdu do Prahy ve směru od Chomutova u sjezdu na letiště v místě dopravního omezení počítejte s tvorbou pomalu jedoucích kolon. Pozor si dejte na dálnici D11 na 36. kilometru směrem na Hradec Králové. Tady stojí odstavené osobní auto a na D1 na 355. kilometru u Svinova ve směru na Polsko došlo ke střetu dvou osobních aut. V místě se tvoří téměř dvoukilometrová kolona. To je z dopravy vše. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, a zas to musím řešit já.
7: Tak příště domo.
8: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
9: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
12: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
13: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
14: Ahoj, my jsme Hanka
15: a Marek
14: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
15: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
14: protože pro vás máme
15: marmelády bez cukru, jahoda,
14: malina,
15: mrnka,
14: švestka
15: nebo mango.
14: Ochutnejte si bez cukru,
15: bez chemie
14: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
16: Marmelády s příběhem.
17: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
18: No včera bylo pozdě.
19: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
20: Potřebujete dětské kolo?
21: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
20: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
21: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
20: Raskal
21: a Bíny.
20: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
21: Happysport.cz.
22: Atención!
23: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
22: Yes, so!
23: Proto
3: otančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: On air, online, v dabu i v aplikaci
23: Rádia.cz.
18: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
24: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Sněmovní volby by v červenci opět vyhrálo hnutí ANO, opět by získalo 34% hlasů. Následuje STAN, kterému by dalo hlas 15% voličů. Třetí je ODS s podporou 12%. Propadli by vládní motoristé, kteří by se nedostali do sněmovny. Vysoké teploty posledních dnů můžou zvyšovat riziko výskytu salmonelózy v jídlech ze stánků. Podle průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny je hospitalizován každý pátý nakažený. Píše to server iDnes. Sucho v Česku je stále kritičtější. Většina vodních toků u nás dosáhla historických minimálních průtoků nebo se blíží této hranici. Vody je málo také ve studnách. Podle výhledu se má situace navíc dál zhoršovat. Pár ve Francii čekal na rezervaci v restauraci a z nudy si vsadil v loterii. Dvojice tak vyhrála 10 milionů eur, tedy asi čtvrt miliardy korun. Stejný obnos si odnesl také šťastlivec, který byl zrovna na návštěvě Paříže. Pro sprinterku Karolínu Maňasovou neúspěšným vystoupením na mistrovství Evropy skončila sezóna. Česká rekordmanka potřebuje vyléčit zánět na patě, který jí trápí poslední 3 týdny.
25: Počasí.
26: Tak už víte, co se stalo a teď k tomu, jak bude.
27: No, bude vyloženě hezky.

0: u nás na Hitrádiu 90, jestli můžou bejt pánové, jo? Takhle minutku před 8 hodinou. Tak mějte hezké ráno.
1: Michal Klaj. Hitrádio 90.

0: Úterý po ránu s vámi Hit Radio 90. Elton John se opět po čase na starý kolena chudák zase dostal do bulvárních spárů, a to jenom tím, že pozval k sobě domů do svého letního sídla na francouzské riviéře Brooklyna Beckhama, svého kmotřence, podotýkám. No a hnedka se do něj okamžitě vlastně pustil bulvár, že v tom známém rodinném sporu Beckhamových je na straně rebelujícího syna slavného fotbalisty a že by se jim prostě neměl motat do problémů. A tady v ten okamžik já si říkám, ach jo, prostě chcete pomoct rozhádaný rodině, svým kamarádům, blízkým přátelům, a pak to schytáte od nějakých bezvýznamných nul a pisálků, co akorát hledají skandály. To je velmi smutný obraz poslední doby. Bohužel. No nic, tak si sklidníme nervy, za chvilku třeba s Tinou Turner anebo i s Palo Haberou. Za 2 minuty bude 8:45, pokud správně koukám na hodinky, tak dobré ráno.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Veselá letní muzika od skupiny Unique 2, o který jsme taky mimochodem hodili řeč třeba v naší vypalovačce, jinak podcastu o fenoménech z 90. let, tak kdybyste si chtěli třeba dneska pustit něco do uší, na koupáku nebo někde u vody, tak si najděte vypalovačku na všech podcastových platformách, anebo rovnou třeba přímo i na našem webu hitradio90.cz. No a můžete si tam dát třeba právě fenomén Eurodance, což jsou tedy Unique 2, plus minus, anebo potom Britpop, anebo třeba MTV, anebo Michael Jackson, Madonna, devadesátkové seriály. Hele, stačí si jenom vybrat. Vypalovačka. Nezapomeňte poslouchat, budeme moc rádi. No a teď si dejte Len a Steal My Sunshine a v brzké době třeba i Pala Haberu. Jsme Hit Radio 90.

0: Jsem teda hodně zvědavý, jestli se v chystané superstar povede najít někoho takového, jako byla v prvním ročníku Aneta Langerová, nebo potom později Ben Kristoval a další podobní. Jo, bude to mít Palo Habera v porotě asi hodně složitý, co by nejdéle sloužící porotce v té soutěži. Ačkoliv tedy, a to se Palovi teď velmi omlouvám, ale myslím, že hlavní hvězdou poroty bude jednoznačně Eva Farná. Si myslím. 2. září by měla mít československá superstar svoji premiéru na Nově, tak se necháme překvapit. No a na Madonu, na tu tak dlouho čekat nemusíte. Ta tady bude u nás na Hit Rádiu 90 a to už za chvilku.
1: 3 hity, co jste dlouho neslyšeli. 3 události, na které jste už zapomněli. 3 návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. 3 ve 3, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já.
6: Tak příště domo.
2: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Pravda, v devadesátkách toho asi moc neudělali, co dělávali třeba v sedmdesátkách nebo osmdesátkách, ale i tak tohle stojí za to a to se bude hrát ještě hodně dlouho. Blondie a Maria. My jsme Hit Radio 90, jsme s vámi taky na českých silnicích a dálnicích, takže aktuální doprava. Doprava.
1: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na pražském okruhu na 19. kilometru u sjezdu na Ořech ve směru k D1, kde havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je provoz částečně blokovaný, kolona se táhne už od sjezdu z dálnice D5. Se zdržením počítejte i na D1 na exitu 354 směrem na Bohumín na nájezdu od Ostravy. Tady se srazila 3 osobní auta, počítejte se zdržením. Na D3 na 91. kilometru ve směru do Českých Budějovic bourala 2 osobní auta, stojí po nehodě u Krajnice. Tady projíždějte opatrně a pomalu. A pozor si dejte také na D11 na 54. a 5. kilometru ve směru do Prahy. Tady stojí porouchané auto. To je z dopravy vše, přeji vám šťastnou cestu.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: z 90. Nejlepší hudební dekáda.
1: So put your hands down my pants, and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
0: Počasí.
2: Léto, opalování, koupání, dneska na to budou ideální podmínky. Bude jasno, teď dopoledne možná někde ještě pár mraků, ale ono se to rozplyne. A jinak 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy budete mít dokonce i 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Pítra Gabriela jsem tady pro vás vyštrachal z našeho 90kového archívu. Bude už za chvilku. Bude i Celine Dion, Michael Jackson, anebo třeba Fool's Garden hnedka na startu. A to chvilku před 9 hodinou dopolední. Michal Klein s vámi dneska až do pravého poledne, tak vás zdravím, ahoj.
0: Michal Klein.
3: Hit Radio 90.

0: Jeden z vůbec nejplodnějších umělců, co tedy neustále vydává novou a novou hudbu. Pravda, pro skutečné fančmekry, to si musíme přiznat, že prostě desetiminutové opusy, které vydává zásadně v den, kdy je měsíc v úplňku, to je hodně zajímavý, že ty prostě nejsou pro každého. Ale kdybyste třeba zatoužili po nějakým novým materiálu právě od Petra Gabriela, tak další úplněk vychází někdy za 14 dnů. To právě Peter Gabriel přidá do své hudební skládačky další dílek. Abychom si v tom udělali jasno. My jsme se ho teď připomněli s 90-kovým hitem Steam, no a budou i Celine Dion, nebo třeba Michael Jackson, anebo Aháči. Tak za chvilku jsme Hit Radio 90. 5 minut nás dělí od 9:45.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: Happysport.cz.
9: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

pokud vás v kinech zaujala jednička, tak pozor, už se chystá dvojka životopisného filmu Michael, která by měla obsáhnout prakticky celé devadesátky, kdy se taky Michael Jackson nejvíce potýkal se skandály a velmi výstředním chováním, to je pravda. A protože se s natáčením počítá během poměrně krátké doby, buď ještě na konci letošního roku nebo začátku toho příštího, tak na tohle já osobně si teda počkám. Jak to nakonec celý teda pojmou, ačkoliv tedy pokud to opět bude mít pod palcem rodina Jacksonů, pak tam asi budu mít teda u toho velký otazník. Ale pozor, zatím nepředbíhám, protože zatím nic z toho se neviděl. Ani jsem neměl šanci. Uvidíme. Aha, či pokračují právě teď na Hit Radio 90, Crying in the Rain a bude i Mission Impossible. Za chvíli.

0: Co jsem tak koukal, tak u Spice Girls jakožto skupiny žádné novinky nejsou, ale u jedné z nich, Melanie C, tam jedna zásadní novinka proběhla poměrně nedávno. Je to vlastně jenom pár dnů, kdy se slavná Sporty Spice provdala za svého dlouholetého partnera Chrise. A člověk by tak nějak jakoby očekával, že to prostě přijdou oslavit i ty ostatní Spicey, jenomže neměli čas. Jedna byla na fotbale, další potom na formuli, to má asi přednost, a tak jediná Emma si nakonec našla čas na kamarádku a stavila se aspoň na takovou tu svatební čumendu. Jo, svatební koláčky, ty si taky domů pravděpodobně odnesla. Jak ty já bych si dal. Miluju. No nic, na trumpety vám na 90 za chvilku zatroubí domácí Lucie. Stačí si počkat, bude 9:45, zhruba za kolik? 5-6-7 minut.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? Centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: 90ky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.

0: A klídeček a pohoda a krásná vzpomínka na jednu moc hezkou devadesátku od belgické skupiny Clouseau. Tady na Hit Radio 90. Takže klídeček a pohoda bude dál. Mimochodem, něco pro vás chystám a měli byste si počkat hnedka po 10. hodině. Teď je ale čas se podívat na to, jak to aktuálně jede. Takže aktuální doprava.
1: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde se vytvořila kolona směrem na Ruzyň od Modletic až k exitu Slivenec. Stala se tu také dopravní nehoda, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na Pražském okruhu pozor také na 22,5 km ve směru k D1, tady v koloně stojí porouchané auto. Na dálnici D1 na 30. km směrem na Prahu se střetla dvě osobní auta s nákladním, kolona tady má zhruba 3 km. A na D1 pozor také na 191. km směrem na Vyškov, tady překáží porouchané vozidlo, počítejte s kratším zdržením. Z dopravy je to vše, přeji vám šťastnou cestu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
7: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
6: Počkejte, kůň? Ukachen?
7: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla. Jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
6: Tak moment, kůň nebo žába?
7: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
6: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
7: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
6: Co? To?
7: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
6: Do reprezentace? Jako za národák?
7: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
6: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr.cz.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
11: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
10: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
12: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
13: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
14: Atención, señoras y señores!
15: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
14: Yes, so.
15: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinsko-americký víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
14: La Tropical!
16: Počasí.
0: Tak teď někde možná ještě pár mraků by se mohlo vyskytovat, ale odpoledne už úplně jasná vymetená obloha a teploty 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě tam dokonce i 30 stupňů Celsia.
16: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Jeden dotaz, pamatujete si ještě na Lambádu? Tak pozor, něco podobného se vyskytlo v hitparádách i na samotném začátku 90. let a když chviličku vydržíte, tak si to taky pustíme. A ne trocha karibských rytmů, takhle dopoledne vás doufám lehce roztančí. Tak vydržte nějakých 7-8 minut, zatím vám přeju hezké dopoledne, Michal Klein s vámi i dneska minutku před 10. hodinou.
16: Michal Klein.
17: Hitrádio 90.

0: Pouhopouhé 2 roky byly asi nejslavnější barbadoské zpěvačce Rihanně, když její krajan Charles D. Lewis slavil už na začátku 90. obrovské úspěchy tady s tím hitem Soca Dance, který mimochodem o prázdninách před 36 lety způsobil obrovské karibské šílenství. Všichni kroutili bokem jak šílený. Zleva doprava, ze zhora dolů, podobně jako na lambádu. Jen teda pozor, tady s tím rozdílem, že Soca Dance jste tančili sami, zatímco u lambády tam jste se prostě museli o někoho opírat. Veselá letní vzpomínka právě teď na Hit Radio 90, kde se zastaví i Cure, a to už za chvilku.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru, jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpribehem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

No, velký zážitek to musel být pro fanoušky na jednom festivale ve Španělsku, kam vyrazili hlavně na současnou popovou hvězdičku Olivii Rodrigo. No a teď otázka do milionáře, kdo jí tam nehrál na kytaru? No, nápovědu jste právě slyšeli, sám Robert Smith ze skupiny Cure, kterou jsme si pustili na Hit Radio 90. Abyste rozuměli, ti dva totiž spojili své síly a nahráli takový mezigenerační song, který právě na festiáku v Barceloně poprvé představili naživo fanouškům. Mně se teda moc líbí tyhle nečekaný hosti a kolaborace na koncertech. Jako nedávno Martinu Garrixovi zahrál The Edge ze skupiny U2 a třeba Bensonovi Boonovi zase Brian May z Queenu. Moc hezky od těch starých, že prostě sem tam pomáhají těm mladým. No a v úterý dopoledne si dáme taky horečku sobotní noci. Co? Lehce před půl jedenáctou. V remixu od skupiny Entrance tady na 90.

0: To se takhle koukáte v televizi na dokument o páření zvířat, už to je hodně zajímavý, a napadne vás životní hit. Hit, který se prostě hraje dodnes. A kde se dozvíte dokonce i to, že to máte dělat jako fauna na Discovery Channel. Skupina Bloodhound Gang a jejich The Bad Touch i s tím vtipným videem v opičích kostýmech, jak tam pánové blbnou v ulicích Paříže. Nezapomenutelný a hodně vtipný. Tak to zase zpomalíme, bude romantika na Hit Rádiu 90, buď každý den v naší zóně lásky před půlnocí, anebo i za chviličku s kapelou Roxette.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova s Hit Rádiem 90.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
8: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
9: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
14: Tak už můžu?
15: Točíme.
14: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
15: No co asi děláte, ne?
14: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
15: A dál?
14: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
15: A kde vás najdou?
14: Jako adresu?
15: Webovky.
14: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
15: Máme.
14: Ale radši to vem znova.
16: Počasí. Dneska bude vlastně moc hezky, takže po obědě rovnou k vodě. Odpoledne to má být totiž vymetená obloha, jako když sousedka uklízí barák. A teploty 23 až 28 stupňů, zítra bude počasí velmi podobné.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
16: Příští týden to bude přesně 45 let, tedy to letí jako voda v potoce, kdy se poprvé v jednom obchodě s audiotechnikou potkali Chris Lowe a Neil Tennant. Jo, dali se jen tak do řeči a od té doby jsou to kámoši jak hrom. Takže teď vám tady na 90 posílám od Pet Shop Boys jejich Cestu na západ a zároveň chviličku před 11. hodinou přeju fajn dopoledne.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Docela mě baví pátrat po někdejších hvězdách z 80. a hlavně potom tedy z 90. Co vlastně dneska dělají, když už o nich tolik není slyšet a za stolik se o nich nepíše. Tak třeba Kim Wilde, která nám teď dozněla a která zažila svůj pík už v 80. ta je dneska zahradní architektka. A to je krásný koníček, krásný povolání, docela jí to i závidíme. Jinak muzice se věnuje i nadále, dokonce má teď někdy vydat nové album. A jestli jste byli někdy před pár týdny na Slovensku, tak tam dokonce měla koncert na zámku v Pezinku. Na zámku v Pezinku a to se docela skoro i rýmovalo. Aerosmith tady mám pro vás dál, anebo třeba i George Michaela, co tak koukám do našeho playlistu. Tak už za chvilku na Hit Radio 90.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Franto, kde jsou ty maliny?
8: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
7: Taky zavakuovaný.
9: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
11: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
10: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
12: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera bylo pozdě.
15: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: Happysport.cz.

byl právě teď na Hitrádiu 90 a vystřídá ho jiný George, a sice George Michael. Možná jste slyšeli, že na podzim se ukáže v kinech, a to v nově zrestaurovaném koncertním filmu k turné The Fate, ještě z konce 80. let. Co možná ale vůbec netušíte, nevíte. Teď nedávno to bylo, kdy se rozpovídal Georgeův kamarád a vlastně polovina slavného dua OM Andrew Ridgely, který zavzpomínal na bývalou skupinu, a podle jeho slov byl jejich konec naplánovaný asi rok a půl dopředu. A tu dobu to bylo přísně střežené tajemství, že to museli tutlat dokonce i před vlastní rodinou a kamarády, než to tedy potom na jaře 86 vypustili do světa oficiálně. No tak co se člověk po těch letech ještě nedozví, co? George Michael právě teď, Hit Radio 90.

0: Robbieho Williamse byl právě teď plnej Instagram, když řádil na slovenském festivale Love Stream, dokonce i s faninkou Barborou, kterou si vytáhnul z publika a pro kterou to teda musel být zážitek podle těch videí. A tuhle slavnou baladu, tedy Angels, dal úplně na konci, na závěr. Všude plno světýlek z mobilních telefonů, každý si to natáčel, tak to potom i ten nezúčastněný divák viděl vlastně ze všech úhlů pohledu, ze všech stran. Za chviličku se ještě můžete schladit třeba s Vanilla Ice, no a potom už s Ivošem. Od 12 tady na Hit Radio 90. Michal vám přeje pěkné úterý.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Radio 90.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. Páté patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
11: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
10: Rodinné oslavy,
11: romantické svatby,
10: firemní setkání
11: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
10: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
11: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
10: Zámek Berchtold.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Bude poledne, na Hit Rádiu 90 došlo ke střídání stráží. V tuto chvíli už je s vámi Ivo Alač, přeju vám krásné úterý, no ale co se nemění, jsou 90 non-stop. Budeme v tom samozřejmě pokračovat i nadále. Dáme si New Radicals nebo Tina Turner.
0: Hit Rádiu 90 a Ivo Alač.

0: Sama je název nejenom tohoto skvělého hitu dvojky Erasure, který dozněl teď na Hit Radio 90, ale taky letošního skvělého filmu se Zendayou a Robertem Pattinsonem. Nejedná se o Odysseu, ale právě o film s názvem Drama, který je teď momentálně už venku i na našich domácích nosičích, tedy na Blu-rayích a na DVDčkách. A jestli jste ho prošvihli v kinech, tak si rozhodně jeden z těch domácích nosičů pořiďte, abyste Drama měli doma, protože věřte mi, budete ho pouštět i svým známým. Respektive já se k tomu rozhodně chystám. Za chvíli se ale společně chystejme na vanastovky na Hit Radio 90.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt v Rapuskáka v České Lípě za 1 milion 930 tisíc, pozemek k bydlení v Bílovci na Novojičínsku za 2 miliony 656 tisíc 500, byt v Rapusidna v Karviné Mizerově za 3 miliony 499 tisíc, rodinný dům v Libeři, Praha Západ za 15 miliónů 490 tisíc a rodinný dům ve vsi Touškově Plzeň Jih za 9 miliónů 490 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hit Radio 90 byli Joel, The River of Dreams, teď tady čtu něco o té naší řece Vltavy, a to konkrétně to, že brzy může nastat to, k čemuž podle výpočtů by mělo docházet jednou za 50 let, tedy že minimální odtok Vltavské kaskády začne zajišťovat Slapská přehrada ze zásobního prostoru. Stane se tak ve chvíli, kdy hladina Orlické přehrady poklesne ještě o dalších 3,5 metru. A to se docela blíží vzhledem k tomu dlouhotrvajícímu suchu. No, tak si pojďme přát, aby se tak třeba ještě nestalo, a pojďme si zahrát něco skvělého tady na Hit Radio 90. Určitě to poznáváte. Wonderwall od Oasis.

0: Bonnie Tyler. My jsme si ale touto Eclipse of the Heart dali v té úspěšné devadesátkové verzi od Nicky French, která s ní v polovině dekády dosáhla v mnoha zemích podobného a někde dokonce i většího úspěchu než Bonnie. Za chvíli na Hit Radio 90 Emilia nebo R.E.M.
1: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Máte pocit, že tohle je asi ta vůbec nejlepší věc, kterou kapela YouTube udělala, je jedinečná. One, zahráli jsme si ji na Hit Radio 90, 4,5 minuty před 13. Je čas na aktuální informace. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Ve dvou kolonách se zdržíte na dálnici D1 před Prahou. Poprvé necháte 15 minut mezi 43. a 35. kilometrem a dalších 15 pak mezi 29. a 23. Na Pražském okruhu na 17. kilometru ve směru od letiště za sjezdem na Ořech v místě dopravního omezení počítejte s pomalu jedoucími kolonami a s omezením i v opačném směru. S hustým provozem počítejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu popojíždí od 191. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta je na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
7: happysport.cz
8: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska jasno, beze srážek, s nejvyššími teplotami 25 až 29, na jihu Moravy může být i kolem 30, no a zítra zase stejný. Jasno, nebo skoro jasno, beze srážek, s nejvyššími denními teplotami 25 až 29. Na horách nebo na severu může být maximálně 22 stupňů Celsia a ty nejnižší noční teploty, ty budou docela hodně nízké, 12 až 7 a v údolích jenom kolem 5 stupňů Celsia, tak s tím počítejte.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Přiznám se, že ten velký Stingův hit Desert Rose mi na tom jeho nedávném vystoupení na Metronom festivalu v Praze úplně nesedl, protože ty samply do toho jinak převážně skoro akustického setu prostě moc nezapadly. Za to teď ve vysílání Hit Rádia 90 vyniknou
0: Ivo Alač, Hit Rádio 90.

0: Čina z kina Hitrádiu 90. V pátek je bude hostit letní kino ve Strakonicích a v sobotu vystoupí na zámeckém návrší v Litomyšli. Budou to další zastávky putovního minifestivalu Činasky Open Air Léto 2026. Na jehož zastávkách ve Valašim a ve Slaném jste někteří z vás, posluchačů Hitrádia 90, byli ve VIP sektoru, kam jsme vás dostali zadarmo. I kvůli tomu se vyplatí sledovat naše sociální sítě.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitrádio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitrádio 90.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Ahoj, my jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
10: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
9: protože pro vás máme
10: marmelády bez cukru, jahoda,
9: malina,
10: mrnka,
9: švestka
10: nebo mango.
9: Ochutnejte si bez cukru,
10: bez chemie
9: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
11: Marmelády s příběhem.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
13: Happysport.cz.
14: Franto, kde jsou ty maliny?
15: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
14: Taky zavakuovaný.
16: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle.
17: Domo.elektro.cz.
18: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
19: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
18: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

mělo i na tom nedávné mistrovství světa toho svého nejznámějšího fotbalového fanouška. Týpka, který je vždycky v obleku, v národních barvách, stoupne si na stupínek a po celý zápas stojí v jedné pozici se vstyčenou rukou na počest prvnímu porvolučnímu premiérovi Lumumbovi, který pomohl Kongo přeměnit z belgické kolonie na samostatnou zemi, ale pak byl zavražděn. Teď si pojďme dát jiného pána, který má vlastně původ v zemích, kde jsou lidé převážně tmavé pleti. Je původem z Jamajky, ale narodil se ve Velké Británii. Největšího úspěchu dosáhl v Evropě díky směru Eurodance. Tady je I Am See, I Think About The Way na Hit Radio 90. Me depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: jenom zimní ptáci, jak se mnozí domnívají. Právě teď v létě bývají ve městech naopak velmi aktivní, když mám teda pocit, že je to spíš samá Kafka. To, co bylo na Hitrádu 90, teď byla jedna z nejznámějších vran na světě, Sheryl Crow. A s tou chtěl mimochodem Bryan Adams původně zpívat When You're Gone, ale ona mu vůbec neodpověděla. Tak zavolal Melanie C. A za chvíli si poslechneme výsledek.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Devadesátky you got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Připomněli jsme si osobního strážce na Hit Rádiu 90, tolik na Oscara nominovaná píseň I Have Nothing od Whitney Houston. Máme 7 minut před 14, je čas na aktuální informace z dopravy. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Pražském okruhu na 17. kilometru ve směru od letiště za sjezdem na Ořech v místě dopravního omezení počítejte s pomalu jedoucími kolonami a omezení také v opačném směru. Ve dvou kolonách se zdržíte na D1 před Prahou. Nejprve necháte 15 minut mezi kilometry 43 a 35 a pak ještě mezi 29. a 23. kilometrem. S hustým provozem počítejte na D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu popojíždí od 191. kilometru až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta je 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes,
7: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
10: Ahoj, my jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
11: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
10: protože pro vás máme
11: marmelády bez cukru, jahoda,
10: malina,
11: mrnka,
10: švestka
11: nebo mango.
10: Ochutnejte si bez cukru,
11: bez chemie
10: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
12: Marmelády s příběhem.
13: Tak už můžu?
14: Točíme.
13: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
14: No co asi děláte, ne?
13: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
14: A dál?
13: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
14: A kde vás najdou?
13: Jako adresu?
14: Webovky.
13: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
14: Máme.
13: Hele, radši to vem znova.
15: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
16: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
17: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
18: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi
19: pojeďte za gorilou.
17: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
20: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
21: Počasí.
0: Zítra bude podobně jako dneska, jasno nebo skoro jasno, bez srážek a s nejvyššími denními teplotami 25 až 29 stupňů Celsia. Na horách a na severu bude maximálně 22 a v noci 12 až 7, v údolích jenom kolem 5 stupňů.
21: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Ty chladnější noci a rána nás vlastně čekají v tomto týdnu až do víkendu, kdyby se to zase mělo vrátit do normálu. Svatá Anna se letos projevuje naplno až se zpožděním, no, takže to pozorování Perzeid bude mít přece jenom nějaké větší negativum.
21: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Kleptna s dalšími výbornými muzikanty zdobí soundtrack toho vůbec nejúspěšnějšího filmu léta roku 1992, Smrtonosná zbraň 3. Jedna je se Stingem, It's Probably Me, a ta druhá, která teď doznívá na Hitrádiu 90, je s Elton Johnem, Runaway Train. No a za chvíli spolupráce Prince Ayatollah Joe'a s Marky Markem.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
12: Hit Radio 90.

Rádio 90. 90.

tak teď budou ta rána velmi chladná, takže nám to konečně trošku vychladí i naše obydlí. A když už jsme u toho, tak nejenom klimatizace a větráky jsou všude vyprodané. Teď už i brýle na pozorování zatmění slunce. Stejně jako v případě chladící techniky i tady předčil zájem očekávání a prodejci se prostě na to nepřichystali dodatečně. Nebo dostatečně, lépe řečeno. A už vůbec ne dodatečně, protože to nestihnou do zítřka, že jo? Tak prosím vás, hlavně mějte nějakou tu pořádnou ochranu po ruce, nekoukejte na to sluníčko jenom přes sluneční brýle. Víte, jak by to potom mohlo dopadnout. Tady je Lucka Bílá na Hit Radio 90.

Medvědě mě holky, jsem pozoru jen ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávej si hlavy, my žveme smíchy večový, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko, a pak si gumu spod brdy děvne vystřelil v oko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: attractive. I've noticed you around.
1: Tohle teda rozhodně nemůže chybět na 90-kových kompilacích združujících taneční kousky anebo hity, ve kterých je ke slyšení trumpeta. Would you touch and go? Před chvílí tedy doznělo na Hit Radio 90. No a dnešní 3 ve 3 budou taky z jedné kompilace, která vyšla minulý pátek a je plná hitů z roku 1999. Tak na to se těšte, do té doby třeba Michael Jackson nebo Joe Cocker na Hit Radio 90.

0: radosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Cher právě teď obohatila playlist Hit Radio 90. The Shup Shup Song za námi, 7 minut před 15. Za chvíli 3 ve 3, předtím ale ještě aktuální info. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda komplikuje provoz na D1 ve směru na Prahu. Na 26. kilometru bourala 3 auta v levém pruhu, zdržení je na 15 minut. Stejnou dobu necháte na D8 ven z Prahy mezi 13. a 15. kilometrem, kde silničáři zavřeli jeden pruh. Snížit rychlost doporučujeme na D11 na 39. kilometru směrem na Hradec Králové. Bourala tam 2 auta, zdržení je na 10 minut. Asi 20 minut necháte na příjezdu do Vysokého Mýta od Hradce Králové. Kvůli dopravnímu omezení budete popojíždět ve 2-kilometrové koloně a kratší zdržení je i v protisměru. A na půl hodiny to máte na D1 na 189. a 5. kilometru ve směru na Brno, kde se srazila 3 nákladní auta.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bardos.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: 90.

0: počasí.
1: Zítra bude podobně jako dneska, jasno nebo skoro jasno, s nejvyššími denními teplotami 25 až 29, na horách a na severu bude maximálně 22, no a v noci mezi 12 a 7 stupni, v údolích jenom kolem 5.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: V pátek minulý týden vyšla další kompilace z velkouspěšné série Now. Tentokrát jde o 3CDčkovou Yearbook Extra 1999 s 61 velkými hity toho roku. No a jenom na tom prvním CDčku je tolik skvělých písní, které mají své místo i ve vysílání Hitrádia 90, že jsem si řekl, že si některé z nich dáme jako dnešní 3 ve 3. První bude od kapely Texas, druhá od Pet Shop Boys a třetí od jedné bývalé Spajsky.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hit Radio 90 píseň, kterou svou solovou kariéru odstartovala Spajska Jerry Halliwell. Cluck at Me dokonce natáčela videoklip v Praze. Byl to jeden z 61 hitů, které jsou na v pátek vydané 3CDčkové kompilaci Now Yearbook Extra 1999, kde jsou i I Don't Know What You Want, But I Can't Give It Anymore od Pet Shop Boys a In Our Lifetime od Texas, tedy hity, které s Look At Me od Ginger Spice vytvořili dnešní 3 ve 3 na Hit Radio 90.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. 3 ve 3, každý den v 15 hodin. Na Hit Radio 90.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: HappySport.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Evropy Fatletice pro nás nebyly až tak sladké. Koula Staněk skončil ve finále už po třech pokusech a na devátém místě. No a sprinterka Maňasová nepostoupila ze semifinále, ale aspoň kladěvář Myslivčuk a dálkář Mandelschmidt postoupili do finálových bojů. Dneska teda ta kvalifikace nedopadla vůbec dobře pro výškaře Štefelu, od kterého se vlastně čekala medaile. V loni bronzový na mistrovství světa se dnes poprvé v kariéře na velké seniorské akci do finálové dvanáctky nedostal. No, tak se nedá nic dělat. Za to ale překážkáři Kolmazník a Štefko jsou v semifinále, tak jim budeme držet palce. No a teď si poslechneme společně Ace of Base a The Sign na Hit Radio 90. Hezké úterý.

0: Tohle byla na Hitrádu 90. krásná Oscarová píseň z jednoho z nejúspěšnějších 90kových filmů animáku Kráska zvíře. Jiný velmi úspěšný a taktéž velmi zásadní film dekády, které se tu věnujeme, bude dneska promítán v pražském Biu Oko v rámci přehlídky Léto s Keanu Reevesem, stejně jako každé úterý od 20:30. No ale vzhledem k tomu, že dneska jde o Matrix, film, který je prostě potřeba vidět na velkém plátně, tak je pro velký zájem vyprodáno. Proto se přidala mimořádná projekce v sobotu od 17, kdybyste chtěli jít.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: jedinečná Amerika od Lucie ve vysílání Hit Rádia 90, 7,5 minuty před 16. Za chvíli budou 90ky non-stop samozřejmě pokračovat, ale ještě předtím důležité informace. Začne Renata s dopravou. Doprava.
1: Pozorněte na trase Praha Hradec Králové. Jsou tam dvě nehody na 39. a 42. kilometru, ale zdržení je minimální. Za to půl hodiny necháte na výjezdu z Prahy po D8 na Ústí nad Labem mezi 9. až 14. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení a o kus dál na 25. kilometru je nehoda, kde se zdržíte dalších 15 minut. S hustým provozem počítejte na D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionů v pravém pruhu popojíždí od 182. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta je půl hodiny, pro nákladní jednou tolik.
2: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle.
11: domo.elektro.cz
12: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
13: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
12: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
13: Smích a hry a prima den, na Berchtold zas pojedem.
14: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
12: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
15: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Zítra podobně jako dnes, jasno nebo skoro jasno, beze srážek, nejvyšší denní teploty 25 až 29, i když teda na horách a na severu může být maximálně jenom 22. A v noci 12 až 7, v údolích jen kolem 5 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Jakub Menšík měl zhruba někdy v tuto chvíli už být na kurtě v Montrealu a poprat se o semifinále s loňským vítězem celého turnaje Benem Sheltonem, no ale vzhledem k pondělní nepřízni počasí došlo ke změnám a všechno čtyři čtvrtfinále se tak odehrají v jeden den. Menšíkovo přijde na řadu jako třetí a nejdříve tedy o půlnoci našeho času, takže si to fandění ještě musíme schovat a potom teda nesmí být tak hlasité, no. Co si ale klidně můžeme teď pustit hodně na hlas, je jeden z největších tanečních hitů 90. let od Labuš.
0: Hit Radio 90. A Ivo

0: Už příští sobotu bychom tohle měli slyšet v Praze i naživo a doufám, že to pro mnohé bude podobný zážitek, jako když se na nedávném koncertu Nicka Cavea objevila Kylie Minogue. Po jejich Where the Wild Roses Grow zaznělo na Hit Rádiu 90 Sailing on the Seven Seas od OMD. No a za chvíli třeba Roxette.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru. Jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpříběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Chodili tam třeba Rita Hayworth, hvězda zlaté éry Hollywoodu, kterou v hitu Vogue zmiňuje Madonna, taky Shia LaBeouf, známý z Transformerů, či dcera Muhammada Aliho, ale hlavně natáčely se tam části 90-kového seriálu Beverly Hills 90210, takže bychom si mohli říct, tahle ta škola je za vodou. A ono ne, kalifornská střední škola Alexander Hamilton Senior High School má teď velké potíže. Ubývají studenti, rostou náklady, lesní požáry poničily některé školní budovy, do toho přísnější migrační kontroly, hrozba toho, že místnímu školskému obvodu dojdou příští rok peníze. No, chtělo by to teda nějakého bohatého mecenáše. Akorát, že ty bývalé hvězdy BHčka asi taky mají hluboko do kapsy, když o nich vlastně není moc vědět, anebo už bohužel teda nejsou mezi námi. A Shia LaBeouf, ten má zase svých starostí dost. No tak třeba se někdo najde, nebo se to vyřeší jinak. My tady na Hit Radio 90 už teď nic řešit nebudeme, dáme si to, co jsme poslouchali v době, kdy jsme právě těch starostí moc neměli. Tady je další velký 90-kový hit. A Girl Like You, Edwina Collinse. Hezké úterý.

0: Že to znělo jako Michael Jackson. Tohle byly ale jeho synovci, kterým pomáhal a v jiných písních se s nimi zaspíval. Teď jsme si zahráli písničku, ve které by Michael neměl být ke slyšení podle oficiálních zdrojů. Anything a 3T za námi na Hit Radio 90 a více takovýchto krásných pomalých písní zase před půlnocí.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova s Hit Radiem 90. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
5: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
1: 90 jsou zpátky.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: But I'll find it somewhere, somehow.

0: Na Hitrádiu 90 se teď zpívalo v kamerunském jazyce Duala, ale mluvit se bude česky. Za chvíli Lucka nabídne souhrn zpráv, ale ještě předtím Renata dopravu. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Hustý provoz je na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Kolona převážně kamionů v pravém pruhu popojíždí od 180. kilometru až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta je půl hodiny, pro nákladní jednou tolik. Půl hodiny necháte také na výjezdu z Prahy po D8 na Ústí nad Labem, a to mezi 9. a 14. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení. O kus dál na 25. kilometru je nehoda, kde se zdržíte dalších 15 minut. A na 20 minut je to na pražském okruhu od letiště směrem k dálnici D1. Od plzeňské D5 se táhne kolona ke sjezdu na Ořech. Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
4: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho? Nic ti neudělal.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Hitradio 90. 90 non-stop.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Aplikace e-doklady projde před volbami velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme už ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce simulují zátěž jako při hlasování. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Výdaje na dávky mimořádné okamžité pomoci v prvním pololetí výrazně rostly. Oproti loňsku pětinásobně dosáhly na částku zhruba 523 milionů korun. Dávka okamžité pomoci se využívá k dorovnání nízké superdávky, která se vyplácí od letoška. Dělníci spustili na hradecké dálnici poblíž Poděbrad největší letošní opravu. Práce na 40. až 26. kilometru ve směru na Prahu měly původně trvat 7 měsíců. Nakonec skončí v říjnu. Fotbalisté pražské Sparty se mohou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Výkop je v 9 večer.
2: Počasí. A já ještě přidám informace od meteorologů. Ve středu by mělo být většinou jasno, nejnižší noční teploty 11 až 7, v údolích jenom kolem 5 stupňů Celsia, na jihu Moravy může být kolem 12, nejvyšší denní teploty pak 25 až 29, na severu a severovýchodě území 22 až 25, v tisíci metrech na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 21 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Britney Spears zveřejnila na sociálních sítích nové video, na kterém je doma a v pozadí uklízí nějaký týpek, kterého Britney považuje za tajného paparazzi, kterého se najala média, aby předstíral, že je uklízeč. No, tak si pojďme radši zahrát její první hit.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Vzhledem k tomu, jaké to letošní léto je, tak by mnozí asi nepoužili frázi, kterou teď omílal na hitrádu 90 Chris Rea, Sweet Summer Day. Určitě ne ti, co mají na starost třeba energetické sítě, tak jim za chvíli dodáme The Power od Snap.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
7: Happysport.cz.
8: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální sputnik.

tohle se hodně povedlo, co? Bob Geldof si přizval ke spolupráci Stinga, který je krásně ke slyšení, hlavně tady v závěru písně Crazy, která teď doznívá na Hit Radio 90. Jinak ve všední dny si tady dáváme spolu pravidelnost nazvanou filmový hit v 6:30, čímž si vlastně zároveň připomínáme první hlavní promítací čas našich kin kdysi a taky 90-kové hity, které obohatily soundtracky některých zásadních, ale vlastně i méně známých filmů. Dneska ovšem půjde o obrovský hit z filmu, který se stal nečekaným trhákem a částečně vlastně i díky úspěchu té písně a videoklipu. Tak na to si určitě počkejte, bude to mít možná takový trošku menší zpoždění, nebude to přesně v 17:30, ale půjde o filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90. Teď už výborná věc kapely Heart. All I wanna do is make love to you.

Vzhledem k tomu, že je to dneska přesně 31 let od americké premiéry filmu Nebezpečné myšlenky, tak je jasný, že jsme si zahráli Gangster's Paradise od Coolia jako náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hitrádiu 90. Za chvíli už All for One, I Swear, anebo Jam & Spoon, Ride in the Night.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Devadesátky jsou zpátky. Oh Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Rádio 90. 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportál.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: 90. Nejlepší

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: 90 jsou zpátky.
7: Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
4: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
6: HappySport.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Uležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru. Jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
3: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
4: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
3: Rodinné oslavy,
4: romantické svatby,
3: firemní setkání
4: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
3: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
4: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
3: Zámek Berchtold.cz.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
6: happysport.cz.
7: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
7: Marmelády.

in the moon.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Tohle je Zóna lásky. Zóna lásky. Na Hit Rádiu 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.